0: 7, něco jsme dali. 770.
1: Jimmy.
0: Hey, copy call 349-349-901 involving city vehicle.
1: General.